0: 5.13, o 2 minúty bude 4 na 6, tak je to asi správny čas na to, aby sme si povedali, aké bude počasie. Dnes teda polojasno až oblačno, 21 až 26 stupňov, vietor 10 až 35 km za hodinu.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: Dnes budeme hovoriť o kreslenom humore, pretože taký pekný kreslený obrázok môže vyjadriť aj myšlienku výstižnejšie ako niekedy naozaj celé strany písaného textu. Výhodou je aj medzinárodná zrozumiteľnosť. Tak do aktuálneho ročníka Bienále kresleného humoru Fraštatský trň prišli naozaj stovky obrázkov zo všetkých kontinentov. Dokonca organizátori si zvolili tému umelá inteligencia. V súťaži zabudoval karikaturista Jiží Novák. Oslovil ho Michal Herceg a otázka je to, či už umelá inteligencia vstupuje aj do toho kresleného humoru.
1: Setkal jsem se s tím, kdy jsem dělal kalendář pro časopis, který vychází v České republice a oni si zadali, jak by měla ta titulní strana vypadat. Poslali mi ten obrázek ve formátu ty umělé inteligence a řekli, pane Novák, takhle nám to nakreslíte. My jsme tam zadali tyhle ty témata, ona nám to vygenerovala, tenhle obrázek, ale vy nám ho překreslete svým rukopisem. A já jim říkám, a proč si to teda nenecháte udělat celý kalendář tu umělou inteligencí? A oni, ne, pane Novák, my máme rádi vaši kresbu a když to uděláte vaši kresbu, budeme spokojení.
2: Takže ještě stále člověk je nenahraditelný. No a ako postupujete pri tvorbe? Stále je to péro, papier, alebo už tam prichádza do toho aj počítač?
1: Tak já své pérovky dělám na čistý papír, který potom skenuju a buď to dělám v tom počítači, protože dneska ta doba digitálně je taková, že obrázky nebo zarážky nebo to, co se dělá do časopisu, by se tam nehodila třeba lavírovaná kresba, ta vodová nebo něco takového. To je taková stará technika.
2: Aký má priestor u našich západných susedov kreslený humor?
1: Myslím, že ta nová generace najednou začíná mít úplně jiný humor, než jsme měli my, který jsme začali kreslit někde v 70. letech. Čemu oni se smějí, je úplně z jiného ránku, než jsme dělali my.
0: A čo vy máte radi kreslený humor a kde všade sa s ním stretávate? Napíšte nám.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte

na vysokom brale, tam, kde včely bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdce.

0: Ako som už avizoval, z Bratislavy do Viedne sa dostanete už aj elektrickým autobusom. Trasy zahŕňajú letisko v Bratislave aj letisko Švechat vo Viedni. Miroslav Würfel napríklad oslovil Tomáša Beránka, hovorcu Flixbusu pre Českú a Slovenskú republiku.
1: Tohle je velmi zavedená linka, která spojuje dvě obrovská města tady v Podunají, Bratislavu s Vídní, a my na ně teďka aplikujeme elektrické autobusy v počtu 8 kusů. Máme o to jako velké očekávání, protože uhlíková stopa téhleté nové linky výrazně sníží.
2: Aj doteraz už některé autobusy z hlavného města rovno do rakouské Vídně byly na elektrický pohon.
1: Ano, ale byl to vždycky jako pilotní projekty. My teďka je skutečně nasledujeme velmi ostrého provozu a více než 90% provozu té linky budou tvořit právě elektrické autobusy. Máme jich tam 8 a k tomu máme jeden záložní naftový, takže je to taková ta poslední hurá naftových autobusů, tak

na nebi zablikla kometa. Marie povídá, Josef, chystej se do světa, tady není pro nás bydlení, tady nás nemilujou, syna nám zamordujou. A tak šli všichni tři